0: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes!

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás.

0: majitel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude
2: utrat. Je,
0: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Vyhrál byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulujem, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude
1: utržit. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: On, toužím být v tobě. Ona, byl jsi 9 měsíců. On, promiň mami, špatný číslo.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo, jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Šrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Skonto nábytek.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Let's go.

John Newman, Love Me Again. Dobré ráno, přátelé, dneska je ten den, který jsme si měli zapsat minimálně do kalendáře, dali za uši. Dneska je den uzavírky na 40 dní pisáreckých tunelů i tunelů Hlinky. A když se tady dívám, jak to vypadá v okolí, tady podle mapky, tak je to pěkná divočárna. Už teď kolem kampusu Kamenice vidím taky Rybnickou ulici, samozřejmě Býtyřská, dále Pisárecká a kolem Antroposu dotklo se to taky Kohoutovic, ulice Šárka, tady máme nahlášenou dlouhou kolonu, Libušina třída a tak dále. Tak přátelé, dávejte na to velký pozor. Toto místo, o tom se bude tento týden hodně, ale opravdu hodně mluvit. Šťastnou cestou, ať už razíte kamkoliv, kdyby náhodou cokoliv během vaší cesty, tak víte, že můžete použít naši aplikaci, nahlásit nám dopravní komplikace na pár kliků. Díky za to. A my to jdeme odstartovat dnešní ráno. Pojďme na to, je tady pondělí s datem 12. Roman s vámi a k tomu Faruko Madrid za chvilku. Zahraje taky Regret Call Me a nebo Kate Ryan. Deschante. Jděte nachystaný s vámi, Roman. Až do 12. Free Radio. Free Radio. Waiting for the night to shine like a star. Everyone, no matter where you are, if you're near or far.

0: Co nám je nekým náš Megatron, pojďme dál. Přátelé, jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? To vám prozradím. Marcel, těm dneska je potřeba popřát. Marcel slaví 8695 Marcelů v republice, v Brně jich najdeme 232. Tak všechno nejlepší. A jdeme mrknout na kalendárko.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Se podívat na pár zajímavých událostí spojené s tím dnešním dnem 12. říjen. Přátelé, koukneme například do roku 1945. Loutkové divadlo z Pejbla a Hurvínka, založeno v Plzni v roce 1930 Josefem Skupou, se trvale přesídlilo z Plzně do Prahy. Roku 1969 Sovětský svaz vypustil kosmickou loď Sojuz 7 a poprvé bylo ve vesmíru 5 lidí. No a v roce 2002, vzpomeňme, na indonéském ostrově Bali odpálili teroristé bomby ve dvou nočních klubech. Výbuchy si vyžádali 200 mrtvých a přes 300 zraněných. Narozeniny slaví reprezentant v moderním pětiboji a šermu Jiří Adam, taky moderátor Karel Voříšek, anebo španělská zpěvačka, textařka a tanečnice se jménem Melody. Gratulujeme. Faruko před námi za chvilku, Alan Walker, Gabry Ponte, anebo taky Kate Ryan.
1: Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Keith Ryan, Dešonte, 7.30, čas na zprávy.
1: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
8: Jsou tu zprávy, vítám vás. S možnými koaličními partnery v Brně panuje shoda na řadě programových věcí, řekl to po včerejším jednání lídr vítězného uskupení KDU ČSL a STAN Jakub Hruška. Touha dohodnout se je podle ní velká. O koalici jedná s ODS, TOP 09 a nezávislými, uskupením Zelené Brno, Piráty, Fakt Brno, Tu a s hnutím Za Lužánky. Jednání budou pokračovat. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. Papež Lev 14. včera oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce. Papež uvedl, že plicní uzel je ohraničený a byl odhalen v raném stádiu. Operaci podstoupí v příštích dnech. Tenista Jakub Menčík porazil na turnaji Masters v Šanghaji na 4. pokus poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerundola a po výhře 6-3, 3-6, 6-2 postoupil do osmifinále. V něm se 13. nasazený Čech střetne s Francouzem Artyrem Žeou.
7: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. Přátelé, pozor, si dávejte na D1 na 205. kilometru směrem na Brno od Vyškova. Došlo tady k dopravní nehodě, blokovaný tu jeden jízdní pruh. Kolona má téměř, tady vidím, více jak 12 kilometrů, to je docela nadlouho, a ještě vidím na Blanensku mezi Kunštátem a Sebranicemi poblíž újezdu, tady srazilo osobní auto z Srnku. Co se týče Brna, tak Divočárna, velká. Od Myslivny tady vidím aktuálně kolonu, kdo jede. Směrem dolů na Libušino údolí kvůli uzavírce pisáreckých tunelů a taky samozřejmě tunelu Hlinky, dávejte na to pozor. Dotklo se to všech objízdných tras. Takže kdo jede od Kohoutovic po ulici Libušina Třída, kolona na Šárce, kolona, dokonce kolona sahá teď aktuálně i k Myslivně, která se buduje nová. No a pozor si dávejte od kampusu, kdo jede ulice Kamenice a vidím i Rybnická ulice, zaštosováno, Jihlavská, taky Vídeňská, jak by smet, okolí Štýřic, tady máme taky zaštosovanou dopravu, je to tady v celku nadlouho. Zatím nebouráme, to je důležité, ale ty kolony jsou dneska Divočárna. Dneska se uzavřely pisárecký tunely na 40 dní, počítejte s tím. Šťastnou cestou a hlavně pevné nervy.
7: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Nevím, jak vy, bavil jsem se tady vedle z vedlejšího rádia s kolegou. Ten bydlí v Senticích. Dneska ráno škrábal. Ano, já bydlím v Ivanovicích, taky jsem škrábal. Teplota kolem 3 stupňů, ale nám tam na ulici docela dost fouká, takže dneska první škrábání, což znamená, že už je to tady. Teplota v centru Brna aktuálně ukazuje 5 stupňů Celsia, odpolední maxima dnes kolem 15-16 stupňů.

0: Fajn jeden event Follower Man. Přátelé, dáme si takový rituál, který jsme tady už dělali minulý týden. Mám tu pro vás drobnou prevenci. Pojďme si společně umýt ruce. Hnedka po tomto vstupu, co říkáte?
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Proč umýt ruce? No, protože dvakrát víc případů žloutenky typu A než v srpnu zaznamenali hygienici na jihu Moravy. V září letošního roku. Onemocnilo celkem 34 lidí, v srpnu jenom 17. A pozor na to. Nejvíc nakažených má letos Brno. Následovaným okresem Brno-Venkov plyne to z informací, který na webu aktuálně zveřejnila krajská hygienická stanice v Brně. Takže nejvíce nakažených žloutenkou typu A je v Brně, tak se na to dávejte pozor. A já jsem už minulý týden vyzýval všechny frýčkaře a frýčkařky, že si společně půjdeme umýt ruce. Tak to uděláme i dnes, ne? Startem nového pracovního týdne 12. po ránu. Tak jo, přátelé, dbejme na prevenci, ať nelapneme tady tu škaredou nemoc. Kygo, za chvilku Milky a David Guetta, bude tu taky Paul Johnson, Get Down z roku 1999. A jdem na ty ruce, jo? Já odcházím teďka a jdem si je umít.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
2: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý

0: si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Free Radio 107 FM.

0: Paul Johnson, Get Down z roku 1999, máme 7 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A startujeme, valíme dál, frčíme i v následující hodince mezi 8 a 9. Koukneme, co nového v Brně, chystáme skvělou muziku, jako vždycky. No a mrkneme i na čerstvé kinonovenky, bude tu Janča Houbová.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: A mrkneme taky na muziku, Lisa Savadika novinka za chvilku. Rád bude taky Sony Fodera, Becky Hill, anebo Aqua, jako zpátečka. A přesně za minutku je tu 8.
7: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudy.

0: Marisa Savarika. 14 a půl minuty po 8. Pojďme mrknout opět do Brna, přátelé. Chvíle hrůzy si zažili rodiče 12-letého chlapce, který se v pátek po vyučování nevrátil domů. Nakonec tento případ má šťastný konec a tak by měla vypadat většina nebo všechny případy. Pátrání po 12-letém chlapci z Brna skončilo, je v pořádku. Ano, policie vypátrala 12-letého chlapce z Brna, který se v pátek nevrátil domů ze školy. Hlídka ho našla v neděli krátce před 10. hodinou dopoledne v Husické ulici. Chlapec je v pořádku a není zraněn. Otec pohřešovaného 12-letého chlapce se v sobotu dopoledne obrátil na policii. Jeho syn v pátek odešel do školy a po vyučování se nevrátil domů. Rodina ho hledala až do pozdních nočních hodin, ale bez úspěchu. Policistům oznámila jeho pohřešování až následující den a nakonec se zadařilo. Včera ho našli v dopoledních hodinách. Tak děkujeme za skvělou práci a myslím si, co myslím, věřím tomu, že si spadl velký kámen ze srdce rodičů. A dopadlo to dobře. DJ Antoine, Redfu, za chvilku Justin Timberlake a taky Aqua.
1: Free Radio, Free Brněnský rádio.

0: dále Back to the 80s Aqua. Máme 8 hodin a 30 minut úplně přesně. Pojďme na zprávy.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezké pondělí. Policie v Brně vypátrala 12-letého chlapce, kterého hledala od soboty, je v pořádku a nezraněný. Hlídka ji našla včera v Husické ulici. Chlapec v pátek odešel do školy, domů se nevrátil. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do třetiny senátu. V nich bylo 5 senátorů zvoleno a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byly tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení ze stran pak KDU ČSL přes starosty ANO a ODS. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Tuska a ministra obrany Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Blížší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku uvedeny nebyly. Hokejisté Plzně otočili vývoj zápasu 10. kola extraligy v Brně a zvítězili 2-1 v prodloužení. Kometu poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna. Brněnský tým nenavázal na vítězství na Spartě v minulém kole.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte na uzavřené pisárecké tunely, tunel Hlinky. Od dneška 40 dní uzavírka. Velmi opatrně, pokud tudy máte naplánovanou cestu, tak tady se neprojede, musíte si zvolit jinou objízdnou. Na prvním kilometru D2 při výjezdu z Brna směrem na Bratislavu došlo tady ke střetu osobního a nákladního vozidla. Další problém na D1 89. kilometr směrem na Prahu stojí na hranici porouchané osobní auto. Jinak, co se týče aktuálně provozu, velmi husto máme na Jihlavské a Vídeňské, i Hršpická aktuálně hlásí velké kolony. Je to všechno způsobeno asi, předpokládám, právě tím pisáreckým tunelem. Vidím, že všichni to objíždí od kampusu tou zadní trasou po ulici Rybnická a potom pokračují po pisárecké Kantroposu. Tady je to zaštosovaný jako blázen. Stejně tak i zasekaný máme Kohoutovice, Šárku, tady postojíte, no a Libušina třída, jak by smet postává. Šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty maxima dnes kolem 15-16 stupňů Celsia. Aktuálně venku měříme 7 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: To je super, já slyším. Nekecej, fakt, fakt. Koupil jsem si nový naslouchátko. Kolik to stálo? Jojo, modrý.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Unotas Plastic Funk in the middle na Free Radio, 8 hodin 39 minut. Pojďme na slibované kino novinky. Janča Hubová je nachystaná. Nastražte uši, ať máte přehled, na co doporučujeme vyrazit do kina.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A teď už jeden romantický český film s názvem Milovník, ne bojovník. Je to svérázná komedie o touze po blízkosti. Andrej se snaží dát svůj život dohromady. Přestěhuje se k babičce, chce přestat pít a vyhýbat se problémům. Pak ale potká Míšu a jeho pečlivě naplánovaný klidový režim vezme za své. První láska se rychle ukáže stejně krásná i komplikovaná jako samotný život, zvlášť když se do něj pletou alkohol, rodinné vztahy a vlastní slabosti. Celovečerní debut Martiny Buchelové vyhrál mimochodem hlavní cenu soutěže Proxima na Karlovarském festivalu, má to hodně vysoké hodnocení, tak pokud jste zvědaví, tak tohle byla jedna česká romantika s názvem Milovník, ne bojovník.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
10: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme
12: výběr. Dvojnásobíme investice.
11: Je čas optimalizovat.
12: Přijímáte to riziko?
11: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme i

italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Rihanna, SOS. 8 hodin 57 minut, přesně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A frčíme dál s další muzikou. Tohle je Aztek, DJ Coco, Everything's Alright. Rád bude taky nový Faruko a Juan Magan. A nebo Robert Miles, pátečka do roku 1996. A One One. A co nám startuje na Free Radio? To jsou čerstvé krimi zprávy. Za chvilku se spojíme se strážníky městské policie Brno a mrkneme na případy, které byly nuceni řešit. Teď pár tipů, kam vyrazit.
2: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních

0: víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
1: Jdeme ještě omrknout, jak vypadá aktuálně doprava v Brně na prvním kilometru D2. Přijetu, je to z Brna směrem na Bratislavu. Došlo tady ke střetu osobního a nákladního vozidla. Dávejte na to pozor. Počítejte s hustým provozem v Libušině údolí kolem samozřejmě pisáreckých tunelů, tak ty jsou uzavřené od dnešního dne, opakujeme to od rána. Ještě vidím návrší svobody Kohoutovice, tady mám nahlášenou kolonu. Kdo jede od Kohoutek, tak Libušina třída, taky počítejte s kolonami. No a velké komplikace jsou na ulici Rybnická a taky Pisárecká. Ti z vás, co se snaží to obět, tak tady si postojíte. Podobně na tom i Jihlavská ulice, tady je to hodně zasekaný. Štiřice, Jihlavská, Vídeňská, Heršpická, taky kolony. No a ještě i Bohunická aktuálně hlásí kolony. Šťastnou cestu, kdyby něco zavolejte, my to rozhlásíme.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly maximálně vyšplhat dnes na 15-16 stupňů. Aktuální teplota v Brně se pohybuje kolem osmičky.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Ty

0: za námi MO Keep Movie na Free Radio. 11:30 po 9. Jdeme na čerstvé krimi zprávy, nejprve za strážníky Městské policie Brno. Pojďme se podívat, co řešili právě strážníci za zajímavé případy. Je tu Horká linka a tam čeká Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Přeji hezké dopoledne. V parku Danuše Muzikářové je od noci na sobotu poškozená jedna z pouličních lamp. Vandalismus ale nezůstal skrytý očím svědka a ten nebyl lhostejný a zavolal před 2:30 městskou policii. Na lince 156 popsal menší skupinku mužů, z nichž jeden prý se sloupem kýval tak dlouho a usilovně, až se na zem svítila horní část lampy a rozbila se. Strážníci podezřelé našli před kostelem svatého Tomáše na Moravském náměstí. K poškození lampy se jim po chvíli přiznal 25-letý muž. Na lampě chybělo jak samotné světlo, tak i krycí cylindr. Hlídka požádala pracovníka technických sítí o předběžné vyčíslení škody a neměla by dosáhnout 10 000 korun. Pokud by se ovšem k této hranici vyšplhala, změnila by se kvalifikace ze současného podezření z majetkového přestupku na možný trestný čin. Přeji pěkný začátek týdne a příjemný poslech Free Radia.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Hele, Klas se dnes na frýčku, 9.20, pojďme na další krimi zprávy, tentokrát vyrazíme s brněnskými kriminalisty na Břeclavsko. Pojďme se podívat na jejich případy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Dobré ráno. Policisté na Břeclavsku prověřují další případ investičního podvodu. Muže telefonicky kontaktoval neznámý pachatel, který se vydával za pracovníka investiční společnosti. Několik hodin jej přesvědčoval, že mu byly zaslány 100 000 korun a že je potřeba vyřídit související platby. Poškozený pojal podezření a pod záminkou, že si potřebuje natankovat, zamířil místo toho do banky, aby si ověřil pravdivost sdělených informací. Tam zjistil, že na jeho účet žádné slíbené peníze nepřišly a že se stal terčem podvodníka. Zajímavostí případu je, že pachatel měl pravděpodobně vzdálený přístup k mobilnímu telefonu poškozeného. Když muž hovor ukončil, telefon následně sám přijal další příchozí hovor, zesílil hlasitost a přepnul jej na reproduktor. Podvodník se tak snažil udržet s obětí nepřetržitý kontakt a kontrolu nad jejími kroky. Policisté znovu upozorňují, aby lidé neinstalovali do svých zařízení aplikace pro vzdálenou správu na pokyn neznámých osob a vždy si informace o investicích ověřovali přímo u své banky.

0: utíká. 9 hodin 31 minut. Půl desátá už je tady. Od 7 od rána. Pokračujeme, přátelé, pojďme se podívat, co nového. Čerstvé bleskovky od Katky, za chvilku doprava a počasí.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Jsou tu zprávy, vítám vás. S možnými koaličními partnery v Brně panuje shoda na řadě programových věcí, řekl to po včerejším jednání lídr vítězného uskupení KDU ČSL a STAN Jakub Hruška. Touha dohodnout se je podle ní velká. O koalici jedná s ODS, TOP 09 a nezávislými, uskupením Zelené Brno, Piráty, Fakt Brno tu a s hnutím Za Lužánky. Jednání budou pokračovat. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. Papež Lev 14. včera oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce. Papež uvedl, že plicní uzel je ohraničený a byl odhalen v raném stádiu. Operaci podstoupí v příštích dnech. Tenista Jakub Menšík porazil na turnaji Masters Shanghai na 4. pokus poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerundola a po výhře 6-3, 3-6, 6-2 postoupil do osmifinále. V něm se 13. nasazený Čech střetne s Francouzem Arthurem Žeou.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace, kde pak v Brně jsou komplikace kolem pisáreckých tunelů. Ano, ještě vidím koliště a Moravské náměstí. Tady máme havárku dvou osobáků. Provoz je blokovaný, počítejte se zdržením v dlouhých kolonách a ještě dávejte pozor na D2 na prvním kilometru. Při výjezdu z Brna směrem na Bratislavu došlo tady ke střetu osobáku a nákladňáku. Aktuálně provoz velmi hustý. Každý si musí najít tu svoji objízdnou trasu, je to složitý. K tomu ještě taky kolona od Rousínova aktuálně po dálnici D1, kdo jede ve směru na Brno, a vidím, že velká kolona je od Popovic až na Brno. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv, zavolejte.
6: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak nám to pomaličku stoupá nahoru. Aktuálně teplota 9 stupňů, odpolední maxima dnes kolem 15-16.

0: Nico Santos, Fast Boy 940, za chvilku tajemný film a skvělá výhra pro vás, tak si na to počkejte, budeme prozrazovat hezky jednu nápovědu za druhou, ty nápovědy budou celkem čtyři, tak ať vám to neuteče. Soutěžíme už za 20 minut.
1: Free Radio fandí Brněnci.

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
2: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
1: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
2: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Britney Spears Toxic, 9 hodin 56 minut přesně, startujem tajemný film. A to už za pár chvíl.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Předáme další nejnovější hity. Tohle je Armin van Buuren. Rád bude Joel Corey. A nebo Caitlyn Libertin. Roman Kolodej s vámi, ještě jednou veliký pozdrav, dneska slaví Marcel. Tak všem Marcelům, kteří slaví dnes 12. října, svůj svátek přejeme všechno nejlepší a za chvilku budeme soutěžit.
2: Sada zimních kol zdarma, prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai, nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio 107.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Tajemný film. Startujeme. Máme 4 minutky po 10. dopolední a v tenhle ten okamžik jdeme prozradit, přátelé, první nápovědu z tajemného filmu. Tak dobře poslouchejte. Dnes tady mám pro vás speciálku. Mám tady pro vás připravené československé psychologické drama, které bylo natočené v roce 1979. Tohle je první nápověda. Dáme novinky, Joel Corey, za chvilku Timmy Trumpet a nápovědu druhou.
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Gromí.

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na tajemný film, jdeme na nápovědu číslo 2, přátelé. Tak dobře, poslouchejte. Můžu vám prozradit, že tenhle ten snímek je natočen podle knižní předlohy. Ano, natočeno podle knížky a poprvé jsme tento film mohli v kinech zhlédnout 1. ledna roku 1980. Což by vycházelo, ten snímek se točil nějakou dobu od roku 1979, kdy vlastně vzniknul, tak poprvé jsme ho mohli v kinech vidět roku 1980 první. Více jak 74% hodnocení, což není zrovna málo. A když vám řeknu tagy, což jsou slova, které by vám měly pomoci při hledání tohoto filmu, tak jsou pouze dva. Jeden z nich už jsem prozradil. Podle knihy. A řidič. To je důležité. Dvě nápovědy venku, třetí za chviličku.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film.
1: Tajemný film pokračuje, nápověda číslo 3 je před námi. Přátelé, pojďme se podívat na pár zajímavostí o tomto filmu. Točilo se v Liberci a okolí, taky v závodech severočeského průmyslu Masného, na Liberecku a dalších místech. Tenhle film byl nabídnut, aby zde jednu z rolí hrál Vladimír Menší. Nakonec ji přijmul, ale po přečtení scénáře řekl režisérovi, že svoji postavu nechce hrát, tak jak je napsaná, protože by ho diváci neměli rádi. Nakonec připsal scénu, kde Menšíkova postava byla aspoň trošku zličtěna, tak aby si tak neskazil svůj osobní dojem. Vladimír Menšík se v tomto filmu objevil. Kromě něj i další spousta herců. Na ty se podíváme až v nápovědě číslo 4. Tak si na ní počkejte, do té doby Kali, Alan Murin a bude tu i Kate Ryan.

0: Kate Ryan, Liberty, 10.31, čas na zprávy a tentokrát Petra přichází, aby nám prozradila, co je nového. Za chvilku mrkneme společně na dopravu i na počasí, jak to vidí meteorologové, no a chystáme i poslední nápověru z tajemného filmu.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné dopoledne. O termínu zahájení modernizace železniční tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi na Prostějovsku má rozhodnout správa železnic společně s ministerstvem dopravy na přelomu roku. Stavět se bude formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. V současnosti se pracuje na zadávací dokumentaci pro výběr koncesionáře. Nejnáročnější operace postupně převést z menších nemocnic do vysoce specializovaných center. To je princip centralizace zdravotní péče, která v Česku postupně nabíhá od roku 2014. Pro menší nemocnice to však znamená méně operací a tím pádem také méně peněz od zdravotních pojišťoven. Proto chtějí, aby se některé zákroky přesunuly opačným směrem. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Zpráva přichází několik dnů poté, co Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Karolína Muchová si v žebříčku polepšila o 1 místo na 7. pozici a je českou jedničkou.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu, kde pak máme komplikace. Pozor si dávejte na Křinové ulici. Havarovala 2 osobní vozidla, provoz je tady omezený. Další problém, koliště u Moravského náměstí se střetly 2 osobní auta, provoz je tady blokovaný a na Vídeňské u Olaberta směrem do centra. Tady jsou záchranáři u nehody osobního auta. Počítejte se zdržením a se silným provozem. Jak vypadá ten provoz aktuálně? No, vidím, máme tady velké problémy kvůli Pisáreckým a tunelu Hlinky. Uzavírka od dnešního dne celkem na 40 dnů. Ještě stále na Jihlavské kolona a podobně Heršpická, Vídeňská. Dávejte pozor i na Zvonařce a Dornichu. Postojíte nějakou chvilku. Šárka, kdo jede od Kohoutovic, ještě stále počítejte s kolonami a taky to platí i pro ulici Pisáreckou. Tak hlavně, ať v pořádku dojedete.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: A jak to vidí meteorologové, maximální teploty dnes kolem 15-17 stupně Celsia. Venku aktuálně měříme 11 stupňů.

0: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na to. Poslední nápověda z tajemného filmu je před námi. Určitě jste včera zaznamenali, že nás opustil, přátelé, úžasný člověk. Jiří Štěpnička. Jiří Štěpnička včera zemřel. Úžasný herec, dabér, divadelní herec i televizní herec. A my jsme dnes, abychom zaspomínali na Jiřího Štěpničku, tak jsme zvolili, že budeme hledat film, ve kterým Jiří Štěpnička hrál. Nebyla to jeho hlavní role, on byl spíš na to dabování a tak dále. Ve věku 79 let zemřel a hrál vedle něho Vladimír Kratina, to je hlavní role. Radim Hložek, Zora Ula Kreslerová, taky ten Vladimír Menšík, o kterým byla řeč, Jiří Lábus a Hana Čížková a spoustu dalších. Tak, je to podle knížky od Václava Duška a na svědomí má tento film Juraj Herz. Myslím si, že už stačí, už nebudem prozrazovat víc. Teď je to na vás.
0: Tajemný film.
1: Ještě můžu prozradit, o co dnes soutěžíme. Mám tady pro vás skvělou výhru, naprosto skvělou. 300 korunovou poukázku na pizza Bombastika, kterou najdete celkem 5x v Brně. A můžete si objednat nějakou skvělou baštu. To už necháme na vás. Tak jak se jmenuje dnešní film, který jsme hledali? Chápu, bylo to složitější, ale já vám ještě dám prostor na rozmyšlenou. Nějakých 30 vteřin.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
2: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tak, na poslední chvíli to vyšlo. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu je Magda.
1: Já vás zdravím, Magdo, dobrý den. Já se zeptám, jaký jsme to prosím dnes hledali tajemný film?
3: No, já se domnívám, že jsou to křehké vztahy.
1: Křehké vztahy. Je správně, ano. Tak moc gratuluju.
3: Děkuji vám.
1: Psychologické československé drama, křehké vztahy. A vy máte u nás poukázku na pizza Bombastika, kterou najdete celkem 5x v Brně. Tak si doužijte a vydržte na telefonu, nepokládejte, prosím.
3: Ano, děkuji.
1: Není zač. Přátelé, křehké vztahy. To byl dnešní tajemný film.
0: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice.

0: 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Tak za námi Scooter Shake Dead na Free Radio, 10 hodin 58,5 minuty, přesný čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A chystáme další muziku, Boris Brejcha. Rád bude taky Shakira Zoo.
2: Free Radio 107 FM.
3: Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
0: A mrkneme i na zpátečku. Sylvie Sebastian, hrát bude jeho Shut Up and Sleep With Me. A k tomu celebritky už za minutku je 11. Jako

0: Drummy Body Banger, startující celebritky jsou tady.
1: Celebrity Show. Celebrity Show. Na Free Radio.
0: Pojďme se podívat na jednu krásnou zprávu. Dominika Horáková oznámila radostnou novinku. Ano, šokovala fanoušky, kterým oznámila, že je v požehnaném stavu. Známá influencerka a účastnice Love Islandu 2025 už několik měsíců tají rostoucí těhotenské bříško, kterým se nyní pochlubila na sociálních sítích. Dlouho to střežila, dlouhodobě mluvila o vztazích se ženami, randila například s bývalou účastnící Love Islandu Rachel. No a nakonec, koukejte na to, no, miminko už je v bříšku, tak pevné nervy, no, ne, hodně štěstí. Dominika Horáková, účastnice Love Islandu, čeká miminko s otcem dítěte už ale není. Tak uvidíme, v jaké rodině bude vyrůstat, ale věřím tomu, že o něj bude postaráno. Pojďme dál. Boris Brejcha, Cyril, za chvilku i syn Vít Sebastian.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Servet Sebastian Šarap, tohle je rok 1995, vzpomínková věc. 11 hodin 29 minut, čas na zprávy, pojďme se mrknout, co je nového, přichází Petra.
1: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Pěkné dopoledne. Lodě na brněnské přehradě jezdí z Bystrce už jen k hradu Veveří. Kvůli nízké hladině se nedostanou až do Veverské Bytýšky. Omezení má platit do konce plavební sezóny, tedy do 31. října. Hladina přehrady je zhruba o 110 cm pod úrovní zásobního prostoru. V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin nebo stavbou a rozšířením spaloven. Americká soudkyně v noci na dnešek nařídila okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku. Kritika vůči klipům se objevila krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v americkém kongresu většinu. Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
6: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme omrknout taky dopravu, jak to vypadá v Brně a okolí. Pozor si dávejte na D1, 196,5 km. Je to ve směru na Prahu, tady se srazilo osobní auto a náklaďák. Blokován je jeden jízdní pruh. V Brně, Olomoucké ulice, nebo v Olomoucké ulici, tady za sjezdem z Černovické havarovala dvě osobní vozidla, velmi opatrně. A ještě vidím v Brně v ulici v Aleji, tady se srazilo osobní auto s traktorem. Buďte velmi opatrní. Vážná dopravní nehoda se vyšetřuje na Jihlavské ulici, Jihlavská Vídeňská, dávejte na to pozor, tady jsou záchranáři. Nehoda osobního vozidla na místě, policie a záchranka. A ještě Křenka, tady havarovala dvě osobní auta. Buďte opatrní, kdyby cokoliv volejte nebo použijte naši aplikaci a my to pošleme dál.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, dneska teploty maximálně mezi 15 až 17. Aktuální teplota venku právě teď krásných 12 stupňů a odpoledne by mělo být i sluníčko. Podobně by mělo být i zítra, teploty kolem 16-17 stupně. Ovšem po ránu, pozor, teploty kolem 3 stupňů. Dneska byly taky 3, alespoň teda u nás v Ivanovicích, ale už se škrábalo, ano, na ulici zaparkovaný auto, že jo, trošku tam foukne a už je to tady. Každopádně v polovině týdne by se mělo začít trošku oteplovat, vidím ve středu teploty 17 až 19.

0: it sound like a helicopter?
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Manžel se v křečích sví na posteli. Ježiš, to je bolest! Volej záchranku! Dělej, volej, prosím tě, já tady umřu! Honem, volej! Manželka. Ludvo, vydrž, já to zařídím, já ti zavolám hnedka, vydrž, počkej, já už volám, jaký máš heslo na mobilu? No, víš co, už je to nějaký lepší, už nevolej.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Get Get Down, Pitbulláč.
1: Celebrity Show na Free Radio.
0: A my jdeme teď, dáme si i k tomu speciální podkládeček, ať to máme, ať nám to hezky sedí. Zas jdeme kouknout na další celebrity tentokrát, na jedno smutné přiznání. Stanislava Hloška, ten má jasno. Do důchodu se rozhodně nechystá, přestože mu každý měsíc chodí zhruba 24 tisíc korun. Práce má stále nad hlavu a když to doma s manželkou Alenou začne skřípat, má po ruce osvědčený recept. Zbalí se a valí na Moravu. Tady je dobře. No, v jednom rozhovoru přiznal, že nějak pomaličku doma přestává fungovat. Tak uvidíme, snad se nebude muset řešit nějaká nepříjemná situace s rozvodem a tak dále. Každopádně držíme pěstě, ať to dobře dopadne. A vítáme samozřejmě to, že Stanislav Hložek jezdí často na Moravu, protože víme, že tady u nás na Moravě je krásně. A k tomu další muzika z Free Rádia. Artemas, za chvilku Rita Ora, bude tu i Bob Sinclair.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
1: A majitel byl nalezen.
0: Takže tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
3: Nula.
0: Nula.

0: a 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Dám jednou na nákup a bude úplně
0: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte galaš.

0: bankovými kurty.
1: A pozor, Multisport karta u nás nově i v zimě.
0: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Free Radio 107 FM.

0: Sound of Freedom, Bob Sinclair, QTB, 11 hodin 56,5 minuty. Petra je tady, ahoj.
1: Čau.
0: Kde jsi flákala?
1: Já doma. Já jsem byla doma.
0: Doma.
1: S kašlajícím dítětem.
0: OČR.
1: Ano, ano.
0: Dobře. Tak vítej zpátky.
1: Děkuju. Těšila jsem se na posluchače.
0: A můžeš se těšit, že jim budeš nadělovat, protože double se neobjevil a ještě taky jsme nerozdali lupeny na další domácí zápas Komety Brno.
1: No krásně, kdy hrají?
0: To se mě neptej.
1: Dobře, já to zjistím všechno.
0: Já jsem ještě nespracoval manuál, nevím zatím nic, jo?
1: Dobře,
0: ale
1: dobře.
0: Budou hrát.
1: Budou. Tak jo.
0: A my budeme hrát skvělou muziku. Pojďme se na to podívat, co to bude. Higher Len Savali. Ale Petra Správařka, ta by měla vědět, kdy bude hrát Kometa, s kým? Nejbližší domácí zápas.
2: Já vím, že v pátek.
0: V pátek, tento pátek? A budou hrát doma?
2: Já mám pocit, že v pátek.
0: No.
2: Že jsme teďka úplně zmátli, já jsem to říkala ve zprávách a teď mě úplně...
0: Aby nehráli někde mimo, víš jak jo? Ověříme si to, ověříme.
2: No, u nás ne, ale to nebude domácí zápas, to
0: no, vidíš to, já jsem se ptal na nejbližší domácí zápas. To...
2: No, nevím, to jsem se ještě nedívala.
0: Předpokládám, to bude v neděli asi zase.
1: Tak my
0: jenom
1: to zjistíme.
0: Typu. My to zjistíme a za chvilku vám to prozradíme. Další hity. Alessandra, Supposed to Be. A nebo pokud nějaký skalní fanoušek teďka poslouchá, tak nám cinkněte. To určitě budete vědět, že jo? Tohle je Jump Around a budeme trošku skákat. Tak se mějte nádherně, já se budu těšit zase zítra v 7 ráno, budu tady.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ellen Walker na Free Radio po 12. Už s vámi ve studiu já, Peťa Hlávková, Marcelové mají dneska svátek, chlapi, všechno nejlepší. V Brně máme kolony, spožděnou MHD, čekají samozřejmě v Brně i nervózní řidiči. Brno totiž je od dneška ochromila uzavírka tunelů a více o tom za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Groovy.

0: za Igasty, jdeme jak se na fríčku. Jdeme do Brna.
1: Free Radio, co je nového?
0: Autobusy, trolejbusy, všichni prostě v jihozápadní části Brna od rána nabírají až půlhodinové zpoždění. Začala totiž uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu a na objezdných trasách se tvoří kolony a zdržení samozřejmě musí čekat i řidiči aut. Práce v tunelech potrvají až do 20. listopadu a podle ředitelství silnice dálnice nedali už dál odkládat. Silničáři za opravy zaplatí 212 milionů a Pisárecký tunel je v provozu od roku 1998. Tunelem Hlinky projela auta poprvé o 9 let později. Cílem oprav je udržet oba tunely v dobrém technickém stavu a zajistit spolehlivý provoz technologických systémů. Součástí prací bude i rovněž oprava části vozovky, která prochází Pisáreckým tunelem. Obrňte se trpělivostí, pokud můžete do těchto míst, rozhodně nevýjíždějte. Teď už ale Lens Savaly a Rita Ora.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Na

0: Jump around na Free Radio, jdem na další muziku. Přichystané Katy Perry. Taky tu zazní Seinfeld. Nebo to Skrtou Lájem za chvíli zprávy s Peťou.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
7: Přeji hezké pondělí. V městské části Brno Sever by mohla vzniknout koalice vítězného hnutí Sever otevřený lidem, současného starosty Martina Malečka, lidovců a koalice ODS TOP 09 Pirátů a Fakt Brno, která kandidovala jako tým Sever. Po volbách v roce 2022 v Brně Severu utvořilo koalici hnutí SOL s lidovci a ODS, která tehdy kandidovala samostatně. Letos podruhé bude dnes od 16 hodin jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. V Indii zachránili vzácného dvouhlavého hada, který má jedno tělo, dvě hlavy a 4 oči. Podle záchranářů má každá hlava vlastní nervovou soustavu. Pokud se pozorování potvrdí, půjde o první zaznamenaný případ tohoto druhu hada v oblasti. I když včerejší utkání hokejové Komety, která v 10. kole extraligy hostila Plzeň, začalo slibně, nakonec to nedopadlo. Od prvních minut měli Brněné herní převahu a tým poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna. Hosté ale stav srovnali a poslali zápas do prodloužení, ve kterém zvítězili 2-1. Další utkání čeká brněnské hráče v pátek, kdy hrají v Kladně.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte na relativně čerstvou dopravní nehodu, která se nachází na křižovatce ulic Ostravská a Olomoucká. Jinak nám kompletně houstne malý městský okruh. Je to určitě i dáno těmi uzavřenými tunely. Já vidím další čerstvou dopravní nehodu. Ta se nachází na ulici Pisárecká. Právě před minutou to ani nebylo nahlášeno. Je to křižovatka Pisárecká Antonína Procházky, takže v téhleté oblasti očekávejte o to víc větší komplikace, protože je to hnedka ulice, která navazuje právě na tunel. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Radia.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 14 stupňů máme venku, zítra po ránu očekávejte 1 stupeň. Během odpoledne potom se nám teploty vyšplhají na 13 stupňů a po celý den nás čeká spíše oblačná obloha.

0: Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
1: Jaké máme novinky v kinech, na které si můžete zajít ví, než je Janča Houbová?
2: Dlouho očekávaný český animák Pat a Mat zpátky na venkově. Filmes přináší další příhody ze života dvou šikulů, pro něž neexistuje problém, který by neměl řešení. Klimatizaci nahradí bublinkovou fólií a vysavačem, zalévání květin vyřeší důmyslnou soustavou hadic a z obýváku dokážou vytvořit lyžařskou sjezdovku. Kutilské experimenty se jako vždy neobejdou bez komplikací, které však dvojice řeší s odzbrojujícím optimismem. A když po letech zatouží po společnosti, rozhodnou se najít si nového kamaráda. No, určitě to bude zajímavý, tak vyražte do kina na nový český animák Pat a Mat zpátky na venkově.
3: Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen.
4: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
5: Nula.
4: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude útočit.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107

0: Fajn Ráno na Free Rádiu ve 12 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A další muzika přichystaná, budou to BB Rexa a Faithless. To zní Martin Solvay a GTA. Nebo vítězka Eurovize Dara.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

ten jsou vyjadřitý i na Free Radio. Už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků, pana Jakuba Ghanema, který vám prozradí, čím se museli strážníci zabývat. Tak si to nenechte ujít. Teď už pokračujeme přehledem našich hudebních novinek. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Pěv.

0: rádia. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem, který vám prozradí, co museli strážníci řešit.
2: V parku Danuše Muzikářové je od noci na sobotu poškozená jedna z pouličních lamp. Vandalismus ale nezůstal skrytý očím světka a ten nebyl hostejný a zavolal před půl druhou městskou policii. Na lince 156 popsal menší skupinku mužů, z nichž jeden prý se sloupem kýval tak dlouho a usilovně, až se na zem svítila horní část lampy a rozbila se. Strážníci podezřelé našli před kostelem svatého Tomáše na Moravském náměstí. K poškození lampy se jim po chvíli přiznal 25-letý muž. Na lampě chybělo jak samotné světlo, tak i krycí cylindr. Hlídka požádala pracovníka technických sítí o předběžné vyčíslení škody a neměla by dosáhnout 10 000 korun. Pokud by se ovšem k této hranici vyšplhala, změnila by se kvalifikace ze současného podezření z majetkového přestupku na možný trestný čin. Přeji pěkný začátek týdne a příjemný poslech Free Rádia.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Mike na Free Radio. Další muzika přechystaná, pojďte se poslechnout, jaká. Těší se na vás už za chvíli Kalin. Budou to i Elevator Boys. Nebo Asher s Pitbullem. Za chvíli si počkejte na zprávy.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
7: Pěkné odpoledne. U křižovatky ulic Vídeňská a Jihlavská došlo k vážné dopravní nehodě. Staršího řidiče postihli během jízdy zdravotní problémy a se svým autem narazil do automyčky. Více už mluvčí záchranářů Míša Botová.
8: Jednalo se o zástavu oběhu. My jsme toho pacienta resuscitovali, podařilo se nám úspěšně obnovit jeho životní funkce, takže jsme ho následně transportovali k další péči do fakultní nemocnice Brno na urgentní příjem.
7: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají zítra vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Se stížnostmi nebo pochybnostmi o zvolení některého z kandidátů v obecních volbách se budou moci lidé obrátit na správní soudy od středy po dobu 10 dnů. 31-letý japonský mnich Sogaku Taguchi dobrovolně na 12 let vstoupil do naprosté izolace, ve které nebude mít žádné informace o dění v okolním světě a dokonce se ani nesetká s žádným člověkem. Tato velmi přísná askeze však v minulosti vedla ke smrti řady jeho předchůdců. Hokejisté New York Rangers s českým útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver s obráncem Filipem Hronkem jednoznačně 6-2. V sedmém zápasu sezóny tak vybojovali páté vítězství.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na Brněnsku při průjezdu Chodčicemi došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Na místě probíhá vyšetřování nehody a projíždí se Kyvadlově. Brno naštěstí bez nehod, respektive nehody, co jsme měli, tak už by měly být odklizené. Houstne nám provoz na Vídeňské, taky si postojíte na opuštěné Zvonařce, Gajdošové, kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku, my to pošlem dál.
6: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: V Brně máme 15 stupňů. Během zítřejšího dne očekávejte teploty kolem 14. To budou denní maxima po ránu, ale 1 stupeň nad nulou. Výhledově ta 15 se nám tady v Brně bude držet až do neděle. Teď už další muzika.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Do Brna se hledají dělníci či dělnice do oblasti výstavby budov. Vzdělání ani praxe není potřeba. Zaměstnavatel nabízí stálou a zodpovědnou práci v dynamicky rostoucí firmě s motivační nástupní mzdou. A kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Také se hledá zámečník nebo zámečnice od 39 tisíc měsíčně. Budete klíčová posila při péči o techniku, stroje a zařízení. Jedná se o samostatnou a odbornou práci spojenou se zhotovením zámečnických prvků. Také vás čeká montáž a pravidelná údržba a opravy strojního vybavení. Zaměstnanecké výhody jsou příspěvek na životní nebo penzijní připojištění 1600 každý měsíc, stravenkový paušál 120 korun denně, 5 týdnů dovolené a 2 dny volna navíc a akciový program. Kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
6: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: šestý z roku 97 na Free Radio ve 13 hodin a 54 minut přesně.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme na muziku za chvíli David Guetta a Alo. Také tu bude Eva Max. Nebo to je z toho Solardo, startujte pe, kam se dá vyrazit, první posílám právě teď.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno 18 hodin. Komedii Stížená možnost soustředění uvádí divadlo Redota 19 hodin. Hru DNA nabízí divadlo Volka Polívky 19 hodin.
4: Zveme vás na Evropské dny konzervování a restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: na Free Radio po 14. hodině. Už za chvíli vás pozvu na festival Janáček Brno, který nám od zítřka v Brně startuje, tak si to nenechte ujít. Teď už ale novinková muzika.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Gromí.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Prý rádio, kam vyrazit? Jubilejní 10. ročník festivalu Janáček Brno se odehraje tady v Brně v termínu od zítřka až do 17. listopadu. Festival Janáček Brno patří k nejvýraznějším, nejvýznamnějším akcím na evropské kulturní mapě. V podání předních operních dirigentů, režisérů a interpretů čeká diváky velmi nabitý program. Hlavním cílem festivalu je připomenutí a další rozvoj uměleckého odkazu celosvětově uznávané skladatelské osobnosti Leoše Janáčka. Základní dramaturgickou linii tvoří inscenace především Janáčkových oper z předních scén ze zahraničí a České republiky. Konfrontace pojetí Janáčkova díla také významnými uměleckými osobnostmi, tak se určitě přijďte podívat, teď už Galantis.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: or I will attack, and you don't want that.
1: Snap the Power z roku 89 na Free Radio doznívají, jdem na muziku další. Za chvíli už Doro. Zaspívá i Miley Cyrus. Budou to Topek a Becky G.
2: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
10: Hezké odpoledne. Trolejbusovou vozovnu v Komíně čeká rozsáhlá proměna za 800 milionů korun. Dopravní podnik hledá firmu, která areál zmodernizuje, zvýší jeho kapacitu a vybuduje nové zázemí pro údržbu vozů. Součástí projektu budou také byty pro zaměstnance a hasičská zbrojnice. 80-letá herečka Jaroslava Obermajerová skončila v nemocnici. Důvodem hospitalizace má být voda na plicích. Situace je podle dostupných informací velmi vážná. 7letý samec tygra sumaterského ze zoo v Krefeldu se v Brně zabydluje už 2 týdny. Odpočíval v zázemí, kde vstřebával 10-hodinovou cestu a postupně si zvykal na nové prostředí. Ode dneška ho však už mohou návštěvníci vidět v tygřím výběhu. Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras ve spolupráci s Českou speleologickou společností pořádá o následujícím víkendu dny otevřených dveří v amatérské jeskyni. Běžně uzavřené podzemí nejdelšího jeskynního systému v Česku si můžete projít s odborným výkladem. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Karolína Muchová si v žebříčku polepšila o 1 místo na 7. pozici a je českou jedničkou.
9: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: V Ostravské ulici u křižovatky s Černovickou se střetla 2 osobní auta a blokují 1 jízdní pruh. Tady zdržení by mělo být nárazové a na Mendlově náměstí srazilo osobní auto osobu na jedno kolce. I zde počítejte s možnými komplikacemi.
9: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Aktuálně v centru města měříme 14 stupňů, co se týče zítřejšího dne, tak očekávejte denní maxima taktéž kolem 14 stupňů a po ránu opravdu velkou zimu. Teď už Dioro.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na místo, kde se zakopali mrtvolu, nasaďte chráněné rostliny. Tam už nikdy nikdo kopat nebude. Více zahradkářských tipů zase příště.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Vyrazit můžete třeba na výstavu citrusů a jejich subtropických a tropických užitkových rostlin v Brně. Výstava probíhá od 14. tedy od středy až do 28. října ve sklenících botanické zahrady Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity. Je zde možné i zakoupit různé užitkové rostliny, včetně některých vystavených. Uvidíte asi 100 rostlin s převahou citrusovitých, ale k vidění jsou i jiné druhy tropických a subtropických užitkových rostlin, jako třeba banánovník, kakaovníky, vavříny, rozmaríny, mučenky, kávovníky a mnoho dalšího. Otevřeno je denně od 9 do 17, prohlédnout si lze všechny skleníky. No a součástí výstavy je i exkluzivní přednáška Jiřího Tyla s názvem Tajemství japonské dlouhověkosti a neb unikátní citrusový svět Japonska. V rámci výstavy bude tradičně instalována i výstavka právě rostoucích hub. Tak doražte, teď už další muzika.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
2: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe.
3: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
4: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
3: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
4: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
5: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: rozšíříme
13: výběr. Dvojnásobíme investice.
12: Je čas
13: optimální. Přijmete to riziko?
12: Ale je to na
13: vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Free Radio 107.

V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Kejmaro na Free Radio ve 14 hodin a 58 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdem na další muziku. Za chvíli už Fly Project. Jdeme se jen novinku od Rickyho Martina. Na Jadran by určitě taky ráda vyrazila Markéta Hučková, že jo? Čau.
2: Čau, no nevím. Teď už tam asi možná horší počasí, ne?
0: Pořád je tam líběh v Brně, podle mě. Pokoupeš si nohy v 15-stupňové vodě, vůbec nevadí.
2: Tak to už jsem zažila v létě. Jsme vyrazili na Balt, víš, tak...
0: A jaký je Balt?
2: No, on je málo slaný, jakože já jsem právě kolikrát jako viděla takový ty vtípky, jakože na co se stěžujou lidi jako třeba cestovním kancelářím, jako moře je málo slané, a on je to fakt pravda.
0: No, to
2: a studenej.
0: Studenej a slané, málo slané, dobrá. Markéta tady s vámi dnes až do 20. hodiny, já se těším zase zítra ve 12, teď už Fly Project.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc.

0: a teďka taky jedno sweet hello přímo ode mě. Zdraví vás Markéta Hoďková a přeju vám krásný pondělní odpoledne dneska. To bude s náma trošku nadlouho. Čekají nás dvě společné hoďky odpolední free party a potom se nám to překlopí do freeboxu, takže dneska až do 8. večerní tady budeme spolu bojovat. Pojďme se do toho pustit za chvilinku, jak už říkala Peťa, Ricky Martin, Pikito, Pikito. Čeká nás i Enya, Shakira s Alejandrem. No a potom už se taky peče rubrika Frajer nebo Loser. Tak bacha na to.
1: Free Radio. Hudební noc.

0: Kino, oh my god.
1: Frajer nebo loser?
2: A máme upečeno, tak se pojďme podívat, na co jsem narazila na netu. Podíváme se společně na případ muže, kterého v sobotu v zooparku v Anglii zabil tygr. Jenže muž si dost koledoval. Podle záznamů přelezl vlastně plot a vydal se do výběhu tygru u syrijských a jeden ze svědků řekl, že muž měl u sebe mobilní telefon v uších sluchátka a že před přelezením plotu zřejmě se snažil nějakým způsobem dodat si odvahu tím, že v prostoru pro návštěvníky předváděl jakýsi podivný tanec. No a ještě ten návštěvník neukázněný se snažil před smrtí se šelmou bojovat, ale neměl prostě šanci, protože podle záběrů pořízených svědky tragické události, tak tam jde vidět, že vlastně na tygříka ukázal styčený prst a řval stop. No, takže gesto se zdviženým prstem, ale tygra samozřejmě nezastavilo a co teďka z toho bude dál, takže muž teda bohužel po smrti a vedení parku včera uvedlo, že tygrovi nehrozí kvůli incidentu usmrcení a to je podle mě dobře, protože takových tygrů u syrijských ohroženého druhu žije ve volné příhodě pouhých 500 kusů jedinců. No a ještě jsem vzpomínala na to, co se povídalo o brněnské zoo, že tam někdy v minulosti prej někoho usmrtil medvěd, tak moje bádání na netu to nepotvrdilo, takže v historii Zoo Brno neexistuje žádný záznam o tom, že by zde zvíře zabilo člověka. Ale v Anglii hold tygřík 1-0 proti borcovi neukázněnému.

0: giveaway, tak to si možná prospěvujete, pokud jste někde šprajclí v kolonách nebo na cestách, no tak my vám k tomu aspoň hezky zahrajeme. A co vás čeká z muziky? Za chvilinko třeba Adéla a její pecka Nicole Kidman. Původem Slovenka z bratislavské Petržalky, teďka už žije v Kalifornii, no a nahání tam světový show business a docela se jí daří. Dokonce o písničce Nicole Kidman ví i samotná herečka a prej ji kladně hodnotí. Co si dáme dál? Zase troška Austrálie, Kylie Minogue, a Dance Alone. A posila starošky Gabry Ponte. Tohle všechno už za chvilinku, teď ale taky doprava a počasí.
1: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Fíha, šok se jde, to je to nový kargo.
3: Jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Opatrně v Brně v Ostrovské ulici, tady u křižovatky s Černovickou, došlo ke střetu dvou osobáků a blokují tam jeden jízdní pruh. Je možné, že se na místě zdržíte. Stejně tak bacha na Mendláku, tady srazilo osobní auto osobu na jednokolce. I zde nastanou pravděpodobně nějaké komplikace v dopravě. Potom se přesuneme na D1, tedy na 200 km ve směru z Vyškova do Brna, bourala dvě osobní auta. Doprava už tedy zpomaluje, tedy už je to tedy viditelné. Mrkneme ještě do Kuřimi, Legionářská ulice, tady před náměstím 1. května bourala dvě osobní auta. Na místě dokonce zasahují záchranáři, tak se připravte na možné zdržení. A potom se ještě podíváme na katastrofickou situaci v centru města Brna a v okolí, která je způsobená samozřejmě taky uzavírkou tunelů Hlinky a tunelů v Pisárkách. Takže opravdu počítejte se zdržením na objízdných trasách, taky Žabovřeská, Bauerova, Hlinky, Poříčí, Heršpická, Hněvkovského. Hustější provoz v tuto chvíli hlásíte taky na Jihlavské ulici a hustější provoz a zdržení hrozí i na Gajdošce, na Kníničské a potom ještě u křížení D1 z D2, tady D1 hlásí zdržení okolo 4 hodinky, rozjíždí se to tam až někde za sjezdem na Slatinu a D1 nám husne tradičně před křížením zhruba od Holasických jezer. Takže tolik tedy doprava, dá se říct, že máme teďka asi to nejhorší, špička právě probíhá, tak doufejme, že se to uklidní. No kdyby cokoliv od vás, dejte nám to vědět, děkujeme.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Alespoň s počasím to vypadá docela pozitivně. Venku máme 15 stupňů Celsia, zítra se možná dostaneme ještě o stupínek výš. K tomu nás však čeká polojasná obloha, no a ve středu bude oblačnosti přibývat, ale teplotních stupňů taky, takže až 17 stupňů nad nulou ve středu.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A protože se nám pomalinko, ale jistě taky blíží samozřejmě chladnější počasí, zima, rána a večery už bývají chladné, tak se jdeme podívat na to, proč by děti a vůbec i dospělí neměli cestovat v autě v tlusté bundě. No, je to kvůli tomu, že péřovka v autosedačce může být při nehodě stejně nebezpečná jako nezapnutý pás. Jo, až tak blbý to je. Pás má totiž takhle, jak to vysvětlit? Pás autosedačky má přes tlustou vrstvu oblečení špatný možnost, jak vás zajistit tak, jak má prostě. Silná vrstva oblečení totiž vytváří mezi tělem dítěte a bezpečnostním pásem vzduchovou mezeru a při nárazu tělo tuto mezeru okamžitě překoná, no a pás, který byl zdánlivě správně zapnutý, najednou neplní svou funkci. No, jak to správně a jednoduše ověřit, jestli je dobře dotažený pás, tak mezi pásem a tělem dítěte by neměly projít více než dva prsty. A samozřejmě, jak už jsem naznačovala, tak to není jenom problém u dětí, ale stejný riziko platí i pro dospělí, takže silná zimní bunda pod bezpečnostním pásem jednoznačně snižuje jeho účinnost, a to jak u řidiče, tak i spolujezdce. No a přitom stačí tak málo, prostě buď si ten pás na chvilku, prostě si oděláte bundu, dáte si pás a pak si přes sebe bundu přehodíte třeba jako deku, a nebo si prostě nějak jako rozepnete a zase nasadíte. Tak na to myslete, protože prostě tlustá bunda a bezpečnostní pás,
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
6: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí lux

0: skupinové turistické okruhy, spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Fii rádio. Novinky v kinech.
1: Tento týden pro vás mám i jeden úlet, česká komedie Šipkaři. Pepe je charismatický čtyřicátník, který právě vyšel z vězení a je přesvědčený, že tentokrát mu plán konečně vyjde. Jenže dluží teatrálnímu lichváři a na záchranu vlastního života mu zbývá jen 8:40 hodin. Šanci vidí v šipkařském turnaji a tak vyhledá starého známého Milánka, dredatého podivína ze Samoty, který je geniálním hráčem šipek, ale před lidmi netrefí ani terč. Spolu s mlčenlivým Jánošem se trojice vydává na

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio

0: Třeba novinka od polského Groumího nám dozněla na Free Radio přesně 15.55.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A co dál nás čeká? Ještě před 16. hodinou stíháme pecku od Klase Want to Run Away. Potom nám přiskočí na pomoc taky Florida se Sio. A dáme i Alexandru Sten. Set me free, no tak možná už se někteří taky free za chvilinku padla, no a pro vás ostatní budeme bojovat dál. Já jsem tady s váma dneska až do 8. večerní, tak si to pojďme společně vychutnat.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 16.04, to je přesný čas, odpolední free party pokračuje, s vámi Markéta ve studiu, taky na 107 FM samozřejmě i na internetu, všude tady to fachčí, tak doufám, že se vám líbí naše muzika, za chvilinko slibovaná Alexandra Sten, potom nás čeká i Geoda Silva a roztančený Bambolero, no a pomalu ale jistě, už se blíží i rubrika Covery a Remixy, takže dneska si dáme speciální předělávku a to velmi známýho songu od Venga Boys a víc prozradím za chvilinku.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Gromí.

0: hudební kavry a remixy. Kavry a remixy na Free Radio.
1: A já už jsem to tady před chvilinkou naznačila, že se dneska budeme zabývat písničkou od Venga Boys. Je to původní song z roku 97 Up and Down. Myslím si, že docela známá věc, no a předělávku udělal Timmy Trumpet a není to vůbec náhoda, že jsem dneska zvolila Timmyho Trumpeta, protože jsem se dočetla, že Timmy bude vydávat nový album, který bude vycházet už příští pátek, 23. října, bude nést název Relevations a půjde vlastně o druhý jeho velký album a vlastně první plnohodnotný studiový album Mad World vydal v roce 2020 a pak si valilo spíš jako nějaký EPčka nebo vydával jednotlivý singly, takže teďka velká věc, má to mít snad 18 a má to být takový jako osobnější, zaměřený na emoce, zlomený srdce a nový začátek, protože třeba i písnička, která se jmenuje Not a Place a která je teďka na 11. místě v naší hitparádě, 107. Frýčka, právě nese i tej tu tématiku, no, takže možná bude takový jako vážnější, no, necháme se překvapit. Každopádně teďka čistokrevná veselost Venga Boys a Timmy Trumpet.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Tak to byl dnešní cover Tibi Trumpet, Venke Boys a Pecka Up and Down, takovým svěžnějším kabátě, no a je to teda takový hrc prc, dvouminutová stopáž, ale příští pátek si přijdete na svý a věřím tomu, že nějaký song z toho nového alba se objeví brzo i na Free Radio.

0: fine.
1: You stupid or something.
2: Jubel tam pomalinku doznívá, no a na Free Radio jedeme dál za chvilinku, se mrkneme taky na to, co se děje v divadlech, na co se dá vyrazit, potom nás čeká skvělá zpátečka I Just Have Sex, no a potom klasika o půl na silnice a na dopravu mrkneme a taky na počásku samozřejmě.
3: Free Radio, kam vyrazit?
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno 18 hodin. Komedii Stížená možnost soustředění uvádí divadlo Redota 19 hodin. Hru DNA nabízí divadlo Volka Polívky 19 hodin.
5: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. Sometimes something beautiful happens in this world.

0: s Aiknem a my se pár sekund před půl patou vydáváme mrknout na další ochutnávku songu, za chvilinku pořádnej Dynamite. To by vás mohlo probrat, ale aby toho nebylo zas moc, tak to trošku sklidníme s All for Nothing. A dáme takový kompromis, ani rychlý, ani pomalý, no dobře, možná spíš rychlejší, Hugel. Aspoň někde to bude rychlý, protože, no, na silnicích, v centru města Brna zas tak úplně ne, za chvilinku vrknem.
1: Wow, to je pecka, tenisová sezóna v Brně nekončí.
2: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
1: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
2: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
3: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Opatrně buďte na D1, tady 180,5 km směrem na Brno. Je tady nepojízdné osobní auto, takže velmi opatrně. A potom se nám taky bouralo na výjezdu ze zastávky na trase Brno Třebíč. Tady se srazila dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se kyvadlově. Takže tolik tedy k dopravním nehodám. Tady naštěstí se zas až tak nic vážného neděje, ale samozřejmě, co se týče hustoty provozu, jak jsem naznačila, tak dneska teda v Brně žádná hitparáda skrz uzavřený tunely, Hlinky, Pisárky. Tady vidím zasekaný objížďky, takže objízdné trasy, ať už se tady dívám, Bauerova, Pisárecká, Veslařská, Lipová, Hlinky, tady prostě všude velice hustý provoz a zdržení poříčí Heršpická, Jihlavská, rovněž malý městský okruh a hustější provoz je taky na Žarošické a Knínická, tam to taky vypadá na zdržení asi okolo, teď mi to zmizelo, pardon, asi okolo nějakých 10 minut, takže kdo můžete, tak radši si vemte nějakou časovou rezervu, ať se dopravíte včas tam, kam máte, no a hlavně šťastnou a pohodovou cestu, pokud možno.
9: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku máme 15 stupňů, k tomu polojasnou oblohu i zítra bude docela podobně, ale počítejte s tím, že zítra po ránu můžou nastat i nějaké mlhy a ráno se budeme pohybovat okolo pouhých 3 stupňů nad nulou, takže pacha, bude chladno. No ale přes den se nám to teda vyšplhá na 15 stupňů a ve středu dokonce na příjemných 17, oblačnosti však bude přibývat.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Maďar popisovala krokodýla. 4 metre dlhý, zelenohnědý marha, má velký ham, chodí voda, chodí zem, vstupíš voda, noha fuč.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: teďka se jdeme taky podívat na to, co si pro vás připravili v Ústředním hřbitově. Komentované prohlídky tam totiž odhalí jeho kouzlo, takže pokud chcete nasát možná trošku smutnou, ale jistě taky zajímavou magickou atmosféru Ústředního hřbitova a k tomu se ještě něco dozvědět, tak si zajděte na komentované prohlídky. Ty se budou konat jednak 21. října a potom taky 1. listopadu vždy v 16.30 a prohlídkou vás bude provázet historik Michal Hančák. Vstupenky stojí 120 korun a je nutné koupit je na portálu brnoid.cz. Takže pokud chcete zase se dozvědět něco zajímavého, protože je to tam rozhodně zajímavý i co se týče vlastně osobností, které tam odpočívají, samozřejmě architektonicky, třeba krematorium od Ernsta Wiesnera a tak dále, no prostě ať víte, do čeho jdete, tak je tady ta možnost 21. října nebo 1. listopadu ústředák, takže brnoid.cz.
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
1: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
2: Těšíme se na tebe.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Dobrý rádio, 107 FM.

mít zase o chlup lepší. Akátky totiž protne nová interaktivní naučná stezka. Lesopark Akátky, který se nachází mezi Židenicemi a Vinohrady, se promění v učebnici pod širým nebem, která formou her, experimentů, pozorování a dalších aktivit představí zdejší přírodu i historii. Stezka se bude jmenovat Akátecká divočina a začala se stavit už teďka v září, no a první zájemci ji zažijí na vlastní kůži už příští rok na jaře. Takže rodiny, školní výpravy a samozřejmě i kdokoliv z vás budete mít možnost trávit další čas v přírodě a ještě se u toho spoustu nových informací dozvědět a zajímavostí, no a hlavně ty panoramata, jako je tam moc hezký výhled na Brno a rozhodně už teďka to tam stojí za to, takže pokud neznáte, tak klidně už i teď bych doporučila vyrazit do Akátek.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kuleční.

0: písmeček nám doznívá přesně 16.55.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A co dalšího nás na Free Radio čeká? Za chvilinkou se chystá taky Felix Jen a Walk With Me. Dáme skutříky. A trošku úlet Hooty Fruity. No a potom po 17. start Freeboxu, tak se na to počkejte 3 hodinky muziky a to i na vaše přání.
2: Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: A je to tady, startujeme Freebox po dlouhých měsících, možná. Si ho dáte dneska se mnou s Markétou Huďkou, tak si to pojďme pořádně užít, nakopnout hnedka při pondělku, si myslím, že je to docela potřeba. Ještě se vrátím ke skladbě, která teďka dohrála, Katsai, Huty Fruty. Tak jako přemýšlím, jako je to trošku úlet, tak jsem koukala rovnou do naší hitparády Top 107, jak se vám líbí. No a podle hlasujících fríčkařů se drží tak někde ve středu 59. místo aktuálně. Koukala jsem, co to je vlastně zač, a je to mezinárodní dívčí hudební skupina, která vlastně byla vytvořena prostřednictvím konkurzu a reality projektu Debit Dream Academy. A vlastně je to tak nějak jako na hranicích K-popu a taky to má hodně propracovanou choreografii, těch klipy a hity jsou určený pro TikTok. Tak věřím tomu, že je to takový taneční, chytlavý, tak asi velký boom, no. Tak jdeme s dobou na Free Radio. A každopádně teda, pokud je to váš šálek kávy, tak super. A pokud máte i vy nějaký tip, že byste radši třeba něco staršího nebo trošku klidnějšího, osvědčenou klasiku, nechám prostě na vás. Můžete každopádně volat 790-107-107 už teď, linka odblokovaná, anebo klidně využijte taky naši apku, už tam je nějaký vzkazík, tak za chvilinku na to mrkneme.
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.

0: Stifelky Radio, no a my se na tom našem Free Radio 107 FM podíváme rovnou na telefonní linku 790-107-107, kde už číhá náš posluchač Martin.
1: Čau.
0: Ahoj Martine, tak ty vyloženě se pídíš po novinkách, chtěl jsi Piki to, novinka od Ricka Martina, to už před chvilinkou zazněla, tak jsme sáhli po další nový záležitosti a kousek se jmenuje Don't Stress Your Mind, tak já myslím, že se to takhle při pondělku a ještě vzhledem k brněnské dopravě docela hodí.
1: Ano, je to taková pohodová písnička, tak to by ne.
0: Jasný, a ty máš pohodový pondělí?
1: Ano, jdu teď momentálně vybírat nějakou letničku, já říkám, aby nedala ta stará nějaká ještě vrátky, než dojde ta nová.
0: Počkej, teďka jsem nerozuměla, co jsi říkal?
1: Že vybírá novou lednici, tak říkám, než dojde nová lednice domů, tak a nedělá mě vrátky ještě ta stará.
0: Aha, počkej, takže stará ještě jakoby dosluhuje, ale je funkční.
1: No, dosluhuje, ano.
0: Jasný, jo, takže výběr ledničky a do toho Boris Brejcha může vejít. Komu jasně posíláš?
1: Pro všechny píčaře, pro všechny, co pracují v elektru, pro všechny DJ, pro všechny rozhodáky, pro všechny v gastru a i pro tebe.
0: Děkuju moc, jdeme hrát, měj se a dobře vyber, čau, třída A++.

0: Tak tohle byl Boris Brejka, Don't Stress Your Mind, no a doufám, že ve stresu není ani náš posluchač Pavel, který se před chvilinkou dovolal do studia. Pavle, slyšíme se?
1: Jistě.
0: Podle hlasu pohoda.
1: Já jsem úplně v pohodě, já se nenervuju na to. Vždyť je jenom pondělí, celý týden před náma.
0: Ještě 4 dny a je to tam další víkend. No, hele, tak to je dobře, že jsi v pohodě, že jsi v klídečku, konec konců, jak říkáš, k čemu ten stres je, že jo?
1: Ano, k čemu, hele, k ničemu. Stejně, hele, když si to tak vezmeš, pondělí, to je odp, pátek je taky odp, jsou docela blízko sebe, těch pár dnů se nějak přežije.
0: Tak se mi to líbí. Vidím, že jsi rozený optimista. Hele, dneska
1: jo,
0: si...
1: Jo, tak to jiného mě zbýde.
0: Tak jako těch možností je víc, ale jako je dobře, že to máš rozený takto a my to rádi podpoříme tu tvou dobrou náladu a i muzikou. Ty jsi to dneska nechal na mě ten výběr a mně padl do oka Kid, neboli Knight Rider samozřejmě. Díval ses?
1: No, tak já to znám, ale to je zhruba stejně. No ne, tak starý zase nejsem, ale díval jsem se na to jako děcko.
0: Tak to máme stejné vzpomínky, takže ráda osvěžím takto a propašujeme to i do toho freeboxu, že jo? I když
1: ano,
0: samozřejmě
1: to tam,
0: dneska můžeme hrát úplně cokoliv tady z našeho repertoáru. Tak Pavle, ty jsi přiznal, že taky sedíš takovým jako kytově nebo vozítku, tak na čem sedíš, prosím tě?
1: Ale to je vysokost, já jsem teďka rozkládal auto venku, teď mám 5 minut pauzu, no zapálit a patnu na další auto.
0: Jasně, takže štěrka, jo? Jakou to má maximálku?
1: A 5,5 tuny.
0: No a jako rychlost?
1: Maria, 12.
0: 12, tak
1: jo. Ale to nikam nedujel, no, ale...
0: Hele, nic, tak na to naskoč, dej tomu, co to dá a posílám ti TV Junkies, měj se hezky a, měj, a pozdravuj, čau, čau.
1: Zatím, ahoj. Našli se prachy, hledal se
2: majitel. A majitel byl nalezen. Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
3: Nula.
2: Nula. Je tam nula!
3: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
2: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5 000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty
0: gratulce,
2: získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
3: Děkuju moc.
2: Nemáš zač?
3: Jednou na nákup a bude utrat.
0: Je,
2: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

Pošli svůj vzkaz do Eteru Fríčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/Fríradio.

0: Posloucháte pondělní Freebox na Free Radio, no a já už teďka taky koukám do naší Free Radiové apky a je tady vzkaz od Tomáše, který nevím, možná nikoho třeba trošku naštve. Ahoj, prosím tě, zahraj Cherries One Day a bude to těm, co se už těší na Vánoce. Děkuji Tomáši. Do prčic, 12. října, počkej ještě. Ale tak jako na druhou stranu věřím tomu, že i možná takový nějací nadšenci už mezi námi běhají. Někteří lidi už jako dokonce schání třeba i vánoční dárky, ale podle mě, jako když se to nekoupí v prosinci, tak to není vánoční dárek. Ale dobrý, dobrý. Nechme to být, každopádně muzika není špatná, tak díky tomu za vzkaz a jdeme na One Day.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity. One Day.

Máme přesně 17:30 odpolední, tohle byl Hugo Sexy Red Getino a song Bad Bitch, který má pouhou 1:39. To bychom si klidně mohli dát dvakrát, že? To by byl double, ale takový zapeklitý, to bych vám neudělala. Tak ale každopádně double se možná ještě dneska objeví, tak buďte ve střehu. A ve střehu buďte i teďka, protože za chvilinku se chystá i doprava a počasí a dneska je to opravdu výživné. No ale to náš playlist taky, tak to pojďme ochutnat. Madeleine Hofstadt za chvilinku.

0: se ale pojďme prokousat tou dopravou.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Je čas optimalizovat.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
6: vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Bouralo se nám v nádražní ulici tady u křižovatky s Husovou. Připravte se na další zdržení, jsou tam v sobě dvě osobní auta. Potom ještě mrkneme na Kaštanovou tady v Brně v Měvkovského ulici před odbočkou na D1. Bouralo osobní auto s nákladňákem. I zde se určitě zdržíte. A potom mrkneme ještě na dálnici D2. Tady na prvním a půltém kilometru ve směru do Bratislavy boural osobák rovněž s nákladňákem a stojí po nehodě u krajnice, tak bacha na to. A vydáme se ještě kousek za Brno. Na trase Brno Třebíč na výjezdu ze zastávky se srazila dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se místem Kivadlově a rovněž komplikace hlásíte na před Čebínem směrem ze Sentnic, tady narazilo osobní auto do stromu, na místě zasahují záchranáři a projíždí se tam Kivadlově. No a co se týče hustoty provozu, tak možná, když se tak dívám na tu mapu Brna, tak je to o chlup lepší, ale stejně se zdržíte zejména v okolí Poříčí, Výstaviště, Bouerova, Pisárecká, tady všude je to jasný a potom teda samozřejmě hustější provoz i na Hněvkovského a v okolí křížení dálnic D1 a D2. Tak hlavně šťastnou cestu.
8: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dobrá zpráva, alespoň co se týče počasí, venku máme 15 stupňů, zítra bude možná ještě o chlup tepleji a středa hlásí dokonce 17 stupňů nad nulou, ale zas na druhou stranu přivede odblačnosti.
8: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: It's the time, no a to je teďka taky pravda, protože je ten správný čas na to zavolat si o písničku na přání. A tak to taky udělal náš posluchač Ondra. Ondro, ahoj.
1: Čauky, zdravím tě, Markétko.
0: Taky tě zdravím, dlouho jsme se neslyšeli, naposledy včera večer.
1: Ale to se změnilo od včerejšího večera, nic vítání.
0: No tak možná dopravní situace v Brně, jako je trošičku výživnější, ale myslím si, že dneska bychom to tady přetřásali až. Ale koukám, že tobě se nezměnily hudební preference a pořád valíš ve starých songzích, tak co si dáme dneska?
1: Já bych tě poprosil o Puff and Door a Where Are You.
0: Ano.
1: A určitě to dáme pro všechny, kteří poslouchají. A samozřejmě pro tebe, ať dneska krásně vysílá, když jsi tam takový mimořádně žil.
0: Je to tak, no, jsem tam nějaká výzva se tady objeví, ale doufám, že si s tím nějak tady poradím a s takovou skvělou muzikou to tady bude raz, dva, hotový všechno a drobný chybky snad nevadí, jsme lidi, ne?
1: No jasně, no. Já mimochodem ještě to pro draka dolíšně a hlavně mám tě od něj vyřídit pozdravení, které píšeme na Facebook.
0: A jo, takhle, tak děkuju a teďka už hrajeme, tak Where Are You, čau.
1: Nisajpa.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.

0: energii.
1: Energii.
0: S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
2: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe.

0: pokud jste si říkali, nehrál ten Timmy nějak dlouho, tak měli jste pravdu, byl to Double a Double, jako první se dovolal na něho Tomáš. Tome, ahoj, já tě zdravím.
1: Já vás taky zdravím a díky.
0: No a víš, za co děkuješ?
1: No, za Double.
0: Jo, čeká tady na tebe krásná odměna od do Yellowfish, budeš tam mít pizzu, sushi a ještě k tomu dvě hoďky kulečníku, tak super, vlastně kdy?
1: No paráda, těším se. V Koutovicích jsem vyrůstal, ale nikdy jsem tam nebyl, tak tam vezmu manželku a počnem tam od dětí.
0: Tak napravíme. No a ještě se zeptám, při čem nás posloucháš? Jsi už doma nebo v práci, někde za volantem, jak to máš?
1: Teďka jdu z práce s nákupem domů, takže ještě bude druhá směna doma.
0: No hezký, takže neseš nejenom nákup, ale i krásnou výhru. Tome, prosím tě, vydrž mi na lince, nepokládej a my si to tady spolu vyřešíme. No a pro vás ostatní si k Individuals a doporučuji důkladně poslouchat Free Radio.
2: Yellowfish, pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v
1: Koutovicích. Jo, Tomáš má to a už mě asi máte v databázi. Já už jsem tam kdysi něco vyhrál.
2: S možností rautu. Yellowfish, přijď a uvidíš.
3: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích
1: Kůň pátý element.
3: Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days je do 18. října.
1: Zahradník 27.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě mi už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz.
1: No já se tam stavím, prostě do tom centru, ne? Tam.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: S někým jít? No, zavínáte znám CZ.
7: Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
1: Tak já vám moc děkuju a krásný večer, to se bude vysílat.

0: Freebox na Free Radio.
1: Pomalinko, ale jestli se nám blíží, taky 18. hodina, za 4 minuty je to tady a my si budeme zpříjemňovat čekání na další hoďku, třeba s Cardi B. No a po 18. už nás čeká třeba Bam Bam. A energii doplní Ava a Max. Ain't nobody touching my mama energy, can't bring me down. Takže takhle nějak to vypadá s playlistem, vy samozřejmě máte možnost do něho zasáhnout, a to ať už přes naši apku, tak nebo můžete i vytočit telefonní číslo 790-107-107.
0: Free Radio. Free Radio. Novinky. Novinky hitparády.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be Around a Tiesto.

Novinka číslo 3, Grow Me, What You Want. A čtvrtou novinku do hitparády přináší Kašmír, Bonfire.

0: 107. Frýčka. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio.

0: Bam, bam, bam, no a teď už taky další písnička podle vás a jsem docela překvapená, že ji vůbec máme, tak abych vás do toho zasvětila, tak do apky napsala Míše, čau, pustíš vínečko od Vesny, tak už jsem chtěla jako by říct, že máme vlastně jenom Moravu a v tom jsem objevila, že to fakt jako existuje, že to máme v playlistu. Má to být pro holky, co jsou s Míškou na bytě a vůbec všem, co poslouchají Fríčko, tak jo, tak já se to teda premiérově poslechnu, doufám, že to není ostuda, ale myslím si, že to je něco čerstvého, no tak jdeme na to, jestli jste tak ještě neslyšeli, tak teďka na Free Radio Vesna a Vínečka.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Gromí.

0: Vesna, Vínečko, Promíšuno a další Míša už je tady s náma na telefonní lince 790-107-107. Míško, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak ty jsi volala
1: ahoj,
0: vlastně...
1: Ahoj, fričkoři.
0: Ty jsi volala vlastně i včera do retroparty a měla jsi chuť na tsunami. Já říkám, Míško, ono to jako dneska úplně neklapne, ale dočkala ses a dneska ji konečně můžeme nasadit. Tak Míše, komu posíláš tady tu energickou muziku?
1: Takže pro mě... A se mě líbí nové, na Velehradu od nového roku a taky pro stříčkaře a pro všechny, co poslouchají a pro tebe a pro Kristýnku Kolibovou.
0: Super, Míše, tak jo, děkuju moc za věnování a my jdeme hrát. Konečně ses dočkala a co na mě už je to?
2: Markéta Hučková. Markéta Hučková. Free Radio.

Get in over you, no a my se pomalinku taky prokousáváme pondělním podvečerem, tak doufám, že většinu povinností a nepříjemných záležitostí už máte za sebou a teďka je tady prostor hlavně na to užít si muziku a už tak nějak vypnout a vlastně hodit se do pohody, i když třeba musíte pracovat, tak přece jenom po 18. už to třeba nemusí být úplně na 100%, ale spíš jde o to najít tak nějak rozumně balanc. No a napsala tady taky Hanka, že má za sebou dneska masakr za volantem a že jí to zmodřit znamenla, trvalo hodinu 45 minut. Tak věřím, že takových zážitků podobných má dneska spousta lidí, plno, co se někam vydali autem nebo třeba i MHDčkem. No a Hanka na vás myslí a prosílá song o zlepšení nálady. A tak mě tak jako napadlo, že by se možná v dnešní den a v nejbližších dnech hodil vrtulník. Tak si dáme Helicopter Martin Garrix.

0: od Myšky pro všechny, kteří si taky užili v brněnské dopravě, no a nejspíš taky budou užívat. Ale nechme to být, doufám, že dneska už jste plus minus všichni přesunutí a jste tam, kde máte bejt a doufám, že se to taky na těch silnicích trošku sklidnilo. Za chvilinku ověříme, ale teďka taky ověříme, jestli pak někdo nečíhá na telefonní lince. Haló?
1: Na telefonní lince číhá Tomáš Werner.
0: Nazdar, Tome, ty máš dneska chuť na taneční písničko Shakiry, tak jsme vybrali Shakiry s Dizzym Rascalem a song Loka. Komu posíláme?
1: Pro tebe.
0: Děkuju.
1: A pro všechny posluchače.
0: Super, Tome, díky moc. Ještě se zeptám, jak jsi to měl dneska ty přes den. Stresíček nebo pohodový pondělí?
1: Pohodový.
0: Tak to má být. Tak jo, tak ještě trošku vytuníme Shakirou a ať se daří. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, Markétko, ahoj. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pondělní večer trávíte ve společnosti Free Radio 107 FM. Za pár sekund tu máme 6:30 večerní, no a před námi ukázky muziky. Za chvilinku žavá novinka od Glockenbach. Potom dáme pecku Tell It To My Heart. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? A chystejí se pro vás i Italo Brothers. Takže kdo to máte rádi, Low Ten Wild, tak jste tady správně.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A opatrně buďte ještě pořád v nádražní ulici, tady u křižovatky s Husovou bourala dvě osobní auta a tady by to mělo být s nějakým zdržením, zhruba ještě hodinku se to tam bude došetřovat. A bacha taky na Brněnsku mezi Střelicemi a Ostopovicemi, tady šetří policie střet osobáku s nákladňákem a i zde je provoz pomalejší, než je běžné. Jinak, když se koukám na provoz v městě Brně, tak pořád ještě přetrvává samozřejmě problematická situace v Pisárkách a na Pisárce. Žabovřeské, tady všude Lipová, Hlinky samozřejmě, kolem koupaliště Riviera. Tady si postojíte zhruba takovou čtvrthodinku navíc, než je běžné a bude to tak nejspíš i v následujících dnech. Potom nám to ještě trošku housne na Poříčí, silnější provoz hlásí i Nové Sady, ale dobrá zpráva je, že zbytek města už se tak nějak uklidnil a kromě těch zmíněných ulic, už by to mělo být v pohodě. Dokonce i D1 s D2 už by se teďka měla dát projet v podstatě bez zdržení. Tak hlavně šťastnou a pohodovou cestu a hlavně bez spěchu a v pořádku domů.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku máme 13 stupňů, nejnižší noční teploty dneska klesnou k 5 stupňům. Zítra po ránu očekávejte ještě víc chladněji, budou zhruba 3 stupně nad nulou a ráno taky troška mlh, které by se měly rozplynout okolo 8 hodiny raní. Přes den se dostaneme na nejvýš na 15 stupňů Celsia, k tomu nás čeká polojasná obloha. Ve středu se nám sice zatáhne, ale za to povyskočí teplota na krásných 17 stupňů nad nulou.

0: Radio, burza práce.
1: Dneska budeme na Free Radio hledat dělníky v oblasti výstavby budov. Tady se jedná o mzdové rozpětí od 22 400 za měsíc, vzdělání ani praxi zaměstnavatel nevyžaduje. Je nutné ale na mail, který najdete na našich stránkách freeradio.cz/burza práce, zaslat životopis, vybraným uchazečům potom bude zaslána pozvánka k výběrovému řízení. Zaměstnavatel nabízí stálou a zodpovědnou práci v dynamicky rostoucí firmě s motivační nástupní mzdou. Takže pokud vás zaujala tahle pracovní nabídka, tak rozhodně mrkněte na naše stránky dělníci v oblasti výstavby budov. A hledá se taky zámečník nebo zámečnice, jedná se o mostní konstrukce. Tady se penězmi pohybujeme mezi 39 tisíci korunami až 45. A taky rovněž první kontakt e-mailem, který najdete na našich stránkách. A jednalo by se o to, že byste byli klíčovou posilou při péči o techniku, stroje a zařízení. Očekává se od vás samostatná a odborná práce spojená se zhotovováním zámečnických prvků. K tomu montáž a pravidelná údržba a opravy strojního vybavení. K tomu spousta zaměstnaneckých výhod a souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou. Takže pokud vás zaujala tahle pracovní nabídka zámečník zámečnice, rovněž najdete více informací a kontakty na našich stránkách freeradio.cz/burze práce.
0: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula.
4: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude úplně
3: je, nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
0: A tím to rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
8: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
7: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
8: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
9: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Zlato, co máš dneska v plánu?
14: No přece všechno. Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
15: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: bylo Brothers Love and Wild, no a na druhé straně taky Culda, takže Culdo, hezky nahlas, ahoj.
1: Ahoj, Markétko, zdravím všichni posluchači a přeju krásný podvečer.
0: Krásný podvečer, co takhle děláš večer v pondělí?
1: Ale přiznám se, že jsem pracoval na zahradě a teďka si zrovna dělám večeru.
0: Už no to ani nemůžeš vidět, ne, pomalu, nebo bylo ještě světlo před chvilkou?
1: No ono ještě jako u nás je světlo, ale hlavně já mám oheň, protože si dělám špekáček.
0: A jo, tak tomu říkáš práce, jo?
1: No tak po práci legraci, že jo?
0: No a co teďka tak probíhá, zasvěť mě takhle, zahradníků frok, na co je teďka čas?
1: No hele, zhrabat listí, haluze, poryt, že jo?
0: A má to cenu to dělat průběžně, když to z toho furt padá z těch stromů, ještě je tam toho dost, ne?
1: No, no, tím, že jako do toho sekám ještě trávu, tak jako ono je lepší to pohrabat, jo.
0: Jo, takhle, jako průběžně, aby se ti to tam nemotalo, chápu.
1: No, přesně tak.
0: My jsme ještě stihli probrat, co dělám já, že jo. Já jsem se jsem dávala děravý silonky, který jsem si tady roztrhla o židli. A tak jsme zazpomínali na starý časy, jak jsme nosili ty kamaše a takový ty šílený pruhovaný punčochy. No a kam tím mířím, ty jsi řekla větu, jsem rád, že už vlastně tady ta doba je za náma, ale já jsem včera vlastně na Facebooku narazila na příspěvek, kde byl jakoby vznesený dotaz, jestli by se lidi rádi vrátili do 90. A prostě strašně moc lidí tam psalo, že určitě okamžitě hned. A zaujaly mě dvě ženský, jedna tam psala, že jakoby nikdy, protože díky sockám našla svou životní lásku. A ta druhá, tak to bylo, že pokud by byla zase mladá, jakože by omládla, takže by to brala a pokud by zůstala stará, tak by tam do toho bez telefonu nešla.
1: Ale já to řeknu asi takhle. Ta doba byla jiná. To si budeme vykládat, že jo. Když se lidi chtěli vidět, tak se za sebou stavili, což byla výhoda. Protože teďka si zavoláš, napíšeš a nemáš takový ten důvod nebo tu potřebu se za tím člověkem stavit.
0: Je to tak, no.
1: Takové, že jako radši si s tím člověkem popovídám s očí do očí.
0: Jako ty lidi ti to naservírujou,
1: že?
0: Jako ty lidi si to takhle jako naservírujou vyloženě jako na sociální sítě, takže ty se ani jako člověka nezeptáš, nebo vám přijde nadšenou, čau, já jsem byl prosím tě na dovolený na Bali, to ti musím vykládat. A ty řekneš, a už jsem to viděl na Instagramu, chápeš, jako...
1: Jasně, no ono hlavně ten text, tady, když to člověku předáváš jako, že tou psanou podobou, tak to nevyzní tak, jak prostě ten hlas, ta intonace, to, jak se člověk tváří, jo, jak se chová.
0: Je to tak, a hlavně, víš, to jako další věc, vem si třeba takový mimina, jako jo, když se někomu narodilo mimino, tak prostě kolikrát jsi viděl za život prostě jako malý děcko, jako takhle prostě, taky jako podíval ses na pár děcek od známých, prostě, že jsi jim nakoukl do kočáru a tak, a teďka, jako prostě takový ty vzácný věci už jsou vlastně naservírovaný úplně všude, to stejný třeba svatba, jako jo, taky třeba si pamatuju, když se kámošce vdávala na základce ségra, tak jsme se všichni chtěli podívat na fotky, jak vypadá nevěsta, a teďka prostě to máš všude jako na každém rohu a už to není tak jako unikátní, nebo jestli mě rozumíš.
1: Jo, rozumím.

0: Nem.
1: Jo, no.
0: Jako i s tím kolem.
1: Ne, s kolem ne, ale prostě chtěl jsem se osvědčit, ale nevšiml jsem si, že tam probíhá obřad, no.
0: Tak měli jsme střední, ne? Tak ale tak stejně víš, co se říká, všechny oči na nevěstu, ne? Takže...
1: No přesně tak a bylo krásný, že si to fakt uspořádali u té řeky, prostě takový malý hlouček lidí a bylo to krásný.
0: Jo, je to hezký a navíc, jak se říká, nejlepší věci jsou zadarmo, že jo? Třeba zavolat si do Freeboxu o Kašmíra. Tak komu posíláme, Cildo?
1: Ale bude to pro všechny posluchači, protože nám taky poslouchali pro sebe, ať to zvládne a hlavně pro moji Aničku.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: My old friend, remember when.
3: Byli jsme moc dlouzí, takže ještě dodám, že Culda, pokud to šlo špatně slyšet, tak tahle tu písničku věnuje posluchačům a Aničce.

0: Erik a T.I. a jejich Pax Life. No a protože se nám blíží 19. pojďme se podívat, co si dáme do uší. Za chvilinku horká novinka, Jack Style a John. A chystá se i další novota, Rick Gervais a jeho Garabí. A do toho taky Natasha Bedingfield. Jedeme dál?
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Box na Free Radio.
1: Tak tohle byla novinka od CD Kažerve, Gotta Be, tak doufám, že se líbilo, no a teďka se bude líbit asi taky Ondrovi a Evče, kteří nás poslouchají v Pelhřimově. Do našeho studia dorazil mail. Zdravím všechny, co poslouchají Free Radio, zahrála bys mi prosím Beachback, We Are Young, děkuji, přeji všem krásný zbytek večera, pozdrav z Pelhřimova, Ondra a Evča. Tak jo, děcka, mám to nachystaný, tak jdeme hrát Beachback pro vás.
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tak tohle byla Natasha Bedingfield, pokud se nemýlím, tak po docela dlouhý odmlce zase vydala nějaký zajímavý single, tak ho tady máme. A teďka tady taky máme volajícího na naší telefonní lince 790-107-107 a měl by to být posluchač Kubík. Kubo, ahoj.
1: Ahoj, Maketkouko, ahoj Beno, tady je Ústí, ahoj.
0: Zdravíme do Ústí nad Labem. Kubo, ty jsi říkal, že máš chuť na Shakiru, jenomže my už jsme ji hráli teďka před chvilkou pro Toma, a tak jsi to tak nějak jako přehodil na mě a já jsem si říkala, že bychom si mohli dát další novinkovou záležitost a je to věc, která mě docela baví, která se jako... Takhle, která se mi zalíbila ne úplně na první poslech, ale pak jsem se do toho zaposlouchala a říkala jsem si, ty brjo, to je dobrý prostě. Jedná se o Faruka a písničku Madrid, on měl vlastně ty Pepas a to byl teda jako hitek prase, i když jako není text tady, tak vlastně dokázal přinést takovou tu jakoby nostalgickou atmosféru a když se zaposlouchám do toho Madridu, tak to taky tam jakoby cítím, že to vlastně jako zavání tak trošku starýma časama, no, takže no. Kubo, ty to znáš, tak tobě se to líbí taky, že?
1: No, taky se mi to líbí, Maketkouko, a je to takový, je to podobný jako ten Pepas.
0: Jo, je to ten jeho styl, drží se toho, takže aspoň je hezky rozpoznatelný a my si ho tady teďka můžeme užít. Kuba, komu posíláš tenhle song?
1: Po tebe, Maketkouko, a ty to tebe utíká.
0: Děkuju.
1: Mazáš, po Kristýnku Kulibovou.
0: Super,
1: po mámu, po tátu, po moji sestřenku, po mojenku a po máka, po tátu a po všechny, co potřebuje Bene a okolí.
0: Tak děkuju moc, měj se zatím, ahoj.
2: Ahoj. Tak kam to dneska bude? Do práce, na schůzku nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tak si Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Našli se prachy, hledal se majitel.
6: A majitel byl nalezen.
7: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
7: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulce, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude úplně
0: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Tohle byl Example, no a nás už čeká taky další písnička podle vás a koukám tady do naší apky, kde nám píše taky Michal Vajkero Slíšeň a konečně jsem se k tomu mohla prokousat a dostat. Michal by chtěl zahrát novinku od Animy a Toma. Bude to pro mě, taky pro Ondru Černýho, pro Culdu, pro Karla a vůbec pro všechny posluchačky a posluchače Free Radia a všechny fanoušky a paninky Komety. Tak Michale, konečně je to tady tvoje chvíle Anima a Atoma.
1: Freebox. Volej právě teď 790 107 107 a vyber si svůj hit.

0: Origami.
1: Ať už skládáte origami, chystáte se na zítřek do práce, připravujete večeři, děláte hygienu nebo si hrajete třeba doma s dětma, je dobře, že u toho posloucháte Free Radio, mám tisíc myšlenek, nevím, kterou dřív vychrlit, ale to nejdůležitější je, že máme 19.30 a další muzika už se k vám pohrne. Za chvilinko třeba Tiesto, Gabry Ponte a jejich Mockingbird. Dáme taky Sophie and the Giants.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.
1: A chystá se pro vás i Marko s těmi tu ejch. Dále, dále. Teďka ale taky doprava a počasí. Dále.
2: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
1: A konečně jsme se dočkali, všechny dopravní komplikace byly odstraněny, a to ať už na D1, D2, a nebo taky v centru města Brna, protože i tady se bouralo, ale už je to všechno fuč a v tuto chvíli byste měli projet Brnem naprosto bez omezení, takže šťastnou cestu.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Venku máme 12 stupňů, co se týče zítřka, tak počítejte s tím, že ráno se objeví i mlhy a budeme se pohybovat někde okolo 3 stupňů nad nulou. Přes den nám to ale vyšplhá na krásných 15 stupňů a k tomu nás čeká polojasná obloha. Středa hlásí dokonce 17.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Little Bit Wild, no a trošku divoký to tady bylo i na telefonní lince 790-107-107, kam se dovolal Libor a chtěl vybrat skutříky. Čau Libore.
1: Ahoj.
0: No, nebyli jsme v našem lovu písničky úspěšní, ale záložní plán zněl jasně, Tiesto a Dáče for Strings a to už tam klaplo. Libore, kde nás posloucháš?
1: No, tady v Brně.
0: Kde tady, jako...
1: Tady na ulici.
0: Můžeš být konkrétnější.
1: No, tady, toto, na východě, v Líšni.
0: No, tak hurá, hurá, takže Líšeň, jo? Tak, ano. Libore, a ty už máš asi po práci, předpokládám, venčíš psa, nebo se procházíš, nebo seš někde s kámošema, povídej.
1: No, tady jdu se synama.
0: Jdu se synkama?
1: Ano.
0: Hezký, no a jak budete poslouchat to Free Radio?
1: No, asi na mobilu.
0: Na mobilu, takže položíš to a honem apka a vychutnáte si ty jesta, jo?
1: Nějak tak, no.
0: A jak jsou staří synci?
1: No, takový menší, ale umí mluvit.
0: A chcou nám něco říct, synci?
1: Ale pozdrav. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj kluci, tak jo, tak teďka má dobrý hudební vkus, takže ty je staletí do Líšně přímo za váma. Díky za zavolání, Libore, a měj se hezky, tak čau, zdravíme do Líšně.
1: Děkujeme, ahoj.
3: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
4: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
3: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
4: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
3: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radio.
4: Těšíme se na tebe.

Republiky Dolíšně ještě jednou zdravím Libora a synečky, kteří teďka poslouchají na mobilu, pravděpodobně přes apku. No a my frčíme dále a dáme si Mark Korncevitu a song Dale Dale.

0: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Marko, na Semituno, a co tu máme dále? Dále tu máme další pozdrav a taky písničku, která poletí opět do Líšně. Napsala tady Včas Hrlic, která by chtěla právě nechat zahrát Mišákovi do Líšně, a zdraví taky Michala Svobodu. A měl by to být DJ Bobo, tak dneska dáme klasiku. Čivava!
1: Miluješ naše hry?

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Víkend Blinding Lights, no a taky Kája na Freerádiu. Kájo, ahoj, hezký večer.
1: Ahoj, krásný večer tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Máš ho krásnej?
1: No, tak jako já jsem si ho udělal, aby byl krásný.
0: Tak počkej, od jedničky do desítky, jak to dneska hodnotíš?
1: Tak já jako... Sedm a půl?
0: Sedm a půl? Tak to je dobrý. A když tomu dáme Mosaic Stadium X a So Much Love?
1: No, tak to bude 9,9.
0: 9,9, takže pak už chybí jenom nějaká třeba dobrá večeře, ne?
1: Jo, no, ano.
0: Tak něco vylov z ledničky a já ti to už tady pustím. Kájo, komu posíláš tady ten song?
1: Já to posílám tobě a slyší to taky všichni, kteří poslouchají.
0: Je to tak. Tak jo, jdeme hrát, já se budu těšit zase příště, mě se hezky, zatím čau.
1: Krásný večer, děkuju, ahoj.

0: Free Radio.
1: Soma Člav, tak tohle byla pravděpodobně poslední pecka na přání, víc už toho prostě nestihneme za pár sekund, je tady 20. večerní, takže na čase se rozloučit a přihlásím se nejspíš v neděli po 17. Do té doby se mějte krásně, užívejte si poslech Free Radia. Já vám ještě chci poděkovat za vaše objednávky, telefonáty, maily nebo klidně i za vzkazy v apce. No a jakou muziku si dáme takhle hezky na rozloučku, co třeba Roxette Galantis. Připravení jsou pro vás i Chris Cross s Amsterdam nebo nová Liza. A samozřejmě spousta další skvělý muziky, tak příjemný poslech.
0: Free Radio, Free Radio, jediné opravdu tanečné.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: Rosen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš
2: zač? Podám jednou na nákup a bude utrat.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Prý rádio 107 FM.

0: Rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: byl nalezen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula.

0: ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluju, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržené.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjet.

0: Rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Hard to be around a Tiësto. Druhá novinka hitparády Piquito, Piquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio. Novinka číslo 3, Grow Me, What You Want.

0: Tady 107 Frička. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.